0: zápisek.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
0: Zase jo.
2: A pořád se to vrací.
0: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
3: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
3: Nový Helicit Neo.
1: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
8: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
9: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
14: Jiřinko?
15: Jiřinko?
14: Jiřino? Jirku, zase u tebe?
15: No jo, přišla na snídani.
14: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
15: Dobrý nápad.
14: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
15: Až 70%.
14: No,
15: a to je pěkný.
14: To je pěkný?
16: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
17: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
18: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
19: Since your heart is beating.
9: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření.

0: Vaření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Namražený Jägermeister Orange je jemný, ovocný, chuť, kterou chceš sdílet, ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný Jägermeister Orange.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
10: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
11: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
12: Přivítejte Adama Mišíka,
13: Moniku Bagárovou,
12: Jakuba,
13: Rybo,
12: Tomáše Zástěru,
13: Mikýř,
12: Tereza,
13: Maško,
12: René Dan,
13: Monika Timková,
12: Petr,
13: Švancara,
12: Martin,
13: Hrana.
14: Jsme přátelé?
15: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
16: Návykový látky až po samotným přelnu.
17: Správně, jsi šikulka.
18: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
19: Pojďte se podívat.
3: Dej do ní svoji navíječku.
14: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
4: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Since your heart is beating,
3: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám.

0: patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
1: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann, a život je krásnější.
2: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
3: Zase jo.
4: A pořád se to vrací.
3: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
2: Helicit Neo s dvojím účinkem.
5: Jedna tobolka Helicit Neo
2: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
5: Nový Helicit Neo.
2: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
6: Já ti nevím.
7: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
8: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
7: Dobrý den. Jste tu dlouho?
8: Už přes 20 let.
9: Tak zásuvky jedou.
10: Díky moc. Co jsme dlužní?
9: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
1: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
11: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
12: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
13: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
14: Omoda.
15: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
16: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
17: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
18: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
19: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
20: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
21: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
22: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
23: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
24: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
25: Ahoj.
26: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
27: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.

0: třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Caitlyn jako masku na vlasy nebo suchý šampon až na 3 dny s výžestí, co do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
1: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Jdeš do školy?
2: Tak neporazitelně.
3: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
0: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
4: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
5: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s kuponem v aplikaci Clubcard ušetříte 100 korun při nákupu školních potřeb nad 400 korun. Tesco, počítejte s námi.
6: A můžete ji vyzkoušet.
7: Ale my máme vypráno.
1: Co tady děláte?
6: Testujem.
7: To je dopravář.
8: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
9: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON.
14: Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
16: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
17: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
18: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
19: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
20: No?
21: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
20: No konečně! A co to je za střelky? 5K pruhy?
21: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš?
22: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
23: Ještě jednou cákneš, ano, mají cáknu, jasný?
24: Ještě jednou, Hlavy!
23: Jasně. A dost, ty vole, fakt všecho. A dost!
25: Obuj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
26: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
28: Omoda. Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
29: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
30: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum

0: čistot Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
1: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: Péče má mnoho podob. Pro členy Rossmann klubu máme akci 2 plus 1 zdarma na dámské hygienické vložky a tampony. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
3: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
4: Zase jo.
5: A pořád se to vrací.
4: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
3: Helicit Neo s dvojím účinkem.
6: Jedna tobolka Helicit Neo
3: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
6: Nový Helicit Neo.
3: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
7: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
1: Zase jo.
2: A pořád se to vrací.
1: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
0: Helicit Neo s dvojím účinkem.
3: Jedna tobolka Helicit Neo
0: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
3: Nový Helicit Neo.
0: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Since your heart is beating.
6: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Já ti nevím.
10: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
19: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
20: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
21: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
22: Omoda.
23: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
24: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
25: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
26: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
27: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
28: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte.

Tisíce jak zlatá bula sicilská, stvrzuje, že kdo chce, ten se dopíská. Podle povin krátce přijít mý dlouze zas, otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Nejnižší ceny na trhu v drogerii Rossmann. Například vlasová péče Elsev různé druhy za 54,90 nebo prací prostředky Persil různé druhy za 364 korun. Nakupujte také v aplikaci nebo na webu. Rossmann. A život je krásnější.
2: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
3: To je mazec.
2: Dotart. Opravdový elektrospecialista.
1: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
4: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
5: Jdeš do školy?
6: Tak neporazitelně.
7: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Jiřinko? Jiřinko?
10: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
10: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
10: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
10: No,
9: a to je pěkný.
10: To je pěkný?
11: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
12: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
3: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
5: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
6: Omoda.
7: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 34,90 Madeta máslo a Radegast ryze hořká 12 za 19,90. Tesco, počítejte s námi.
8: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
9: Zase jo.
10: A pořád se to vrací.
9: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
8: Helicit Neo s dvojím účinkem.
11: Jedna tobolka Helicit Neo
8: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
11: Nový Helicit Neo.
8: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
12: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
13: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
14: Nazdár, kopita. Dneska je tady se mnou Zenda Folpert. My se vlastně známe ze Lvíčat, že jo? Naše kariéry jsou vlastně dost podobný.
15: To nejsou.
14: No tak oba za sebou máme ten ostrovní fotbal, že jo?
15: Já jsem ale v Anglii nikdy nehrál.
14: Tak jako víš co, já jsem tam zanechal daleko větší stopu, když jsi tam zanechal ty, to je jasný. Ale třeba ty tvoje historky s Paťasem v půlu, ty jsou úplně legenda.
15: Jakýho půlu já jsem nikdy
14: nebyl. Ne, jako ve Liverpoolu, to nemyslím, myslím jako v Liverpoolu, že?
15: Ty jsi fakt expert.
16: Nenech si do toho kecat a sestav si svůj tým v těch nejlepších fantasy ligách. Šance

příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Přesně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: V datártu objednám.
2: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
1: To byl Richard!
4: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
0: Purina One. Vaše kočka je mistr rovnováhy, ale aby bylo v rovnováze i její zažívání, potřebuje pomoci. Začněte nyní s Purina One Bifensis. Udržuje v rovnováze dobré a špatné bakterie a pomáhá chránit střevní mikrobiom. Protože když je zdravá uvnitř, je to poznat i navenek. Purina One. Viditelné zdraví dnes i zítra.
5: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
6: Zase jo.
7: A pořád se to vrací.
6: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
5: Helicit Neo s dvojím účinkem.
8: Jedna tobolka Helicit Neo
5: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
8: Nový Helicit Neo.
5: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
9: Jdeš do školy?
10: Tak neporazitelně.
11: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky. Ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
0: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota. To je Persil.
12: No?
13: Zdár, mám pro tebe exkluzivní kampaň na kopačky.
12: No konečně! A co to je za střelky? 5K pruhy?
13: No, proužky tam jsou, ale hlavně bílej písek, oceán, prostě Hollywood. Víš, hele.
14: Jen ty a tvoje kopačky. Gumárny Humenné.
15: Ještě jednou cákneš, ano, Majký, cáknu, jasný?
16: Ještě jednou, hlavy.
15: Jasně. Dost, Ivo, fakt už jako. Dočkáš! A dost.
17: Obuj se do každého zápasu. Šance, zábava má zelenou.
18: Já ti nevím.
19: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
18: No jasně, že jo. E.ON.
20: Dobrý den.
19: Dobrý den. Jste tu dlouho?
20: Už přes 20 let.
21: Tak zásuvky jedou.
22: Díky moc. Co jsme dlužní?
21: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
23: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
24: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
25: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Rafaelo. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Rafaelo, více než 1000 slov.
26: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
28: Omoda.
29: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 89,90 Tesco vejce a vepřová kýta kilo za 54,90. Tesco, počítejte s námi.
30: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
31: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
32: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
33: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto. Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
34: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White

0: Kytuje o dva odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Sensodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Sensodyne.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
4: Přivítejte Adama Mišíka,
5: Moniku Bagárovou,
4: Jakuba,
5: Rybo,
4: Tomáše Zástěru,
5: Mikýř,
4: Tereza,
5: Maško,
4: René Dan,
5: Monika Timková,
4: Petr,
5: Švancara,
4: Martin,
5: Hrano.
6: Jsme přátelé?
7: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
8: Návykový látky až po samotný přelnu.
9: Správně, jsi šikulka.
10: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
11: Pojďte se podívat.
12: Nech do ní svoji navíječku.
13: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
3: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

Come on, John.

0: měsíčník, který není spocený.
1: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
2: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
3: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Okus více ze života.
4: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
5: Takže vás nesvědí hlava?
4: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
6: Ahoj zlatíčko. Stýská se ti po vůni domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
7: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
8: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
9: Tíží vás kondicionér, balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy, tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
10: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
11: Kombinuje totiž sílu našich pěti mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
12: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží.
13: Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.
14: Volá vaše nádobí o pomoc.
15: So what?
14: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
16: Somat mycí gel, pro mě číslo jedna.
17: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citovosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
18: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
19: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
20: Ahoj, tady Iga Świątek. Chcete vědět, jak pečuji o své zuby? Takhle ne. Vybrala jsem si elektrický kartáček Oral-B Aio s kulatou kartáčkovou hlavou, která se přizpůsobuje zubům a odstraňuje o 100% více zubního plaku než manuální kartáček. Oral-B Aio, o 100% čistější zuby. Vyměňte zubní kartáček ještě dnes a užívejte si pocit dokonalé čistoty. Objevte Oral-B Aio a dopřejte si pocit profesionálně vyčištěných zubů každý den. Nyní se speciální nabídkou Oral-B Aio na alza.cz. Schwarzkopf Cream Supreme.
15: Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
21: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
22: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Forting T5 již od 549 900 korun.
1: Radost po ruce, kdykoliv je třeba. Soutěžte s Magenta Moments o zážitky a užijte si 30 GB dat a další dárky v aplikaci Můj T-Mobile.

0: Baby, this seems perfect.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený?
0: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
3: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
0: Ahoj, zlatíčko. Stýská se ti po vůně domova? Posílám ti nový Lenor, který tě bude hýčkat pohodlím. Při každém pohybu uvolňuje svěží vůni, která tak dlouho vydrží. Teď se můžeš cítit jako doma, než se znovu obejmeme. Lenor, můj osvědčený recept na dlouhotrvající svěžest.
4: Každý rok se těším na léto. Až do chvíle, kdy udeří vedro a moje pokožka hlavy začne být hysterická. Takže teď si na cesty beru Head & Shoulders Menthol Fresh. Je to taková přenosná klimatizace pro hlavu. A proto ji mám pořád krásně chladnou.
5: Takže vás nesvědí hlava?
4: Mně ne. Mějte chladnou hlavu bez lupů z Head & Shoulders.
6: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
7: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
8: V životě jsou věci, které určují, kým jste, ale zubní náhrada k nim nepatří. S Blendadent Ultimate získáte bariéru, která pomáhá zabraňovat pronikání jídla pod zubní náhradu, silnější fixaci, abyste si mohli vychutnávat to, co vás baví, a komfort po celý den. Blendadent. Pokus více ze života.
9: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní, ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
10: Každý

0: Centimetr mé pokožky si zaslouží lásku. Proto důvěřuji vína z Comfort Bright Miami s 5 břity s dlouhou životností a technologií Skin Cushion, která pomáhá chránit pokožku před podrážděním při holení. Nyní s praktickým držáčkem do sprchy. Moje pokožka, taková, jakou ji chci. Venus.
1: Vybírejte s rozumem. Dongfeng Mage nebo Shine GS může být váš již od 499 900 korun. Nyní i s 10letou zárukou bez omezení kilometrů. Dongfeng. Již 15krát v České republice.
2: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte Nový Jar 30-minutový zázrak.
3: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový Jar 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový Jar 30-minute miracle. Naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
4: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
5: Jedna z nich zažívá nechtěné úniky moči, ale na tom nezáleží. Díky dosud nejúčinnějšímu absorpčnímu jádru vložek Molicare si může užívat každou chvíli naplno. S okamžitým pocitem sucha a spolehlivou ochranou proti protečení a zápachu. Rychlé, tenké, diskrétní. Molicare. Stvořeno pro změnu.

0: Moře radosti v plné výbavě. Nový Fortwing T5 již od 549 900 korun.
1: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
2: Stačí klik a máte Happy Léto s věrnostním programem Happy od Vodafonu. Ten vám přináší spoustu skvělých odměn, třeba neomezená data zdarma. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a získejte odměny z Happy každý týden. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
3: Volá vaše nádobí o pomoc?
4: So what?
3: Somat Duo Gel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Pro zářivý lesk. Nový Somat Duo Gel, naše číslo jedna.
5: Somat Mixi Gel, pro mě číslo jedna.
6: Tíží vás kondicionér? Balzám Pantene pro ošetření bez zatížení. Denní dávka zdraví pro vaše vlasy. Tak lehký, že ho nemusíte oplachovat. Složení Pro V se rychle vstřebává a ošetřuje bez zatížení. Už žádná mastnota ani zatížení. Můžete ho používat při každém mytí. Lehký balzám Pantene. Zákazníci ho milují, vy budete také. Pantene.
7: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
8: Vzpomínáte? To byla doba.

0: aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji nabíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: tebe The Seems Perfect.
1: Vlasy máme každý jiné. Husté, bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
2: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
3: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Caitlyn, jako masku na vlasy, nebo suchý šampon až na 3 dny svěžesti, co do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Datárt pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
3: To je mazec.
2: Datárt, opravdový elektrospecialista.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Nyní za 6,90 Tesco mléko a kuřecí prsní řízky kilo za 109,90. Tesco, počítejte s námi.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
8: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
9: Ahoj.
10: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve 2. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
11: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
12: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
13: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
14: Since your heart is beating.
15: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
16: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
17: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
16: Dobrý den. Jste tu dlouho?
17: Už přes 20 let.
18: Tak zásuvky jedou.
19: Díky moc. Co jsme dlužní?
18: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
20: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
21: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
0: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
22: Omoda.
23: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
24: Zase jo.
25: A pořád se to vrací.
24: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
23: Helicit Neo s dvojím účinkem.
26: Jedna tobolka Helicit Neo
23: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
26: Nový Helicit Neo.
23: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
27: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.

0: Říkáme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
1: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: Vzpomínáte? To byla doba.

aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hitparáda. V pátek na Očko Star.

0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
2: Ahoj.
3: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
7: Zase jo.
8: A pořád se to vrací.
7: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
6: Helicit Neo s dvojím účinkem.
9: Jedna tobolka Helicit Neo
6: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
9: Nový Helicit Neo.
6: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
10: Since your heart is beating,
11: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe. Moje já má spoustu podob. Ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
17: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
18: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
19: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
20: No.
21: Já jsem si přišla rád s kamením.
22: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
20: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
23: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává.

0: A smysl.
1: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Jiřinko? Jiřinko?
6: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
5: No jo, přišla na snídani.
6: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
6: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
6: No,
5: a to je pěkný.
6: To je pěkný?
7: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
8: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
9: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

this car could be systematic, hydromatic, ultramatic.

0: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
2: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
2: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
4: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
4: Nový Helicit Neo.
1: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
5: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
6: Ahoj.
7: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
8: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
9: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
10: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce.

0: jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
6: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
7: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
10: No jasně, že jo. E.ON.
12: Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
16: Since your heart is beating.
17: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
18: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
19: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
20: No.
21: Já jsem si přišla rád s kamením.
22: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
20: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
23: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
24: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical, pomáháme vám vidět lépe.

0: Schiebe, der sie ins Perfekt.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
3: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
4: Ahoj.
5: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
6: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
7: Zase jo.
8: A pořád se to vrací.
7: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
6: Helicit Neo s dvojím účinkem.
7: Jedna tobolka Helicit Neo
6: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
7: Nový Helicit Neo.
6: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
9: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
14: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
15: Jsou různé způsoby, jak se starat o

0: pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
1: Život pro vaši pračku, váš Calgon. Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně. V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Já ti nevím.
4: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
3: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
4: Dobrý den. Jste tu dlouho?
3: Už přes 20 let.
5: Tak zásuvky jedou.
6: Díky moc. Co jsme dlužní?
5: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
7: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
8: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
9: No.
10: Já jsem si přišla rád s kamením.
11: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
9: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
12: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
13: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
14: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
15: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
16: Vzpomínáte? To byla doba.

0: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bakárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelnu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
0: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

sexy, sexy.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levněž nehledejte.
1: Keříková rajčata u nás s apkou za 27,90, vejce z podestýlky M s apkou za 89,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
2: Wow. Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Nový prací gel Cocolino Wonder Wash, inspirovaný rychlostí Usaina Bolta. Náš první prací gel navržený pro rychlý program. Odstraní nečistoty a dodá jedinečnou vůni. Nový Cocolino Wonder Wash. Přepni na rychlé praní.
5: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
6: Tak jsem si říkal, že vezmu tu parcelu na hypotéku.
7: Chceš jít Marcelu na diskotéku? A kterou?
6: Po tu sousedovou přece.
7: Proč?
6: Ne, líbí se mi.
8: Já vím, že je trošku zarostlá, ale přitom je plodná a vláhá.
7: Mě už nemiluješ.
8: Ale miluju.
7: Ne.
8: Miluju tě, vždyť ne, bude přece i tvoje. Ta parcela je stavební.
9: Zakoukali jste se do parcely? Nového bytu či domu? Skvělé, máme pro vás hypotéku s výhodným úrokem. FIO Banka.
10: FIO!

0: je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Víc lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ni, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
5: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario, 100% v plné síle, k dostání v Superzoo.
6: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak? Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%. Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
7: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
8: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
9: Chcete šetřit jen na ceně?
10: A ne na kvalitě? Hledejte v Albertu naše vlastní značky, označené palcem nahoru.
4: Protože když víte, že jste ušetřili, o to víc si vychutnáte, že jogurt je lahodně smetanový a mysli křupavé. Že šunka obsahuje i 93% masa a že špagetám nejvíc sluší rajčátka plná chuti. Naše vlastní značky, to je Albert kvalita za nejnižší ceny. Albert. Tohle není jen česká zelenina. Tohle je česká Albert zelenina. Nejen lokální, ale i lepší. Tahle rajčata jsou dočista bez pesticidů. Stejně jako okurky, papriky i spousta další zeleniny. Ano. Bez pesticidů. Protože kde ubude pesticidů, přibude chuti. V Albertu děláme vše pro lepší ovoce a zeleninu z českých farem a s cenou, která bodne každému. Albert stojí za to jíst lépe.
10: Jdeš do školy?
9: Tak neporazitelně.
4: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
9: Tento víkend levnější nehledejte.
4: Albert neporazitelný víkend. Mandle Ema půl kila u nás s apkou za 89,90 a meruňky kilo s apkou za 39,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
11: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Toaletní papír Lintel u nás za 39,90, Pepsi s apkou za 26,90 a stavebnice Lego s apkou za 299 korun. Albert.

den před bouřkou a město halí těžkej mrak. Benda

0: pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
1: Zase jo.
2: A pořád se to vrací.
1: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
0: Helicit Neo s dvojím účinkem.
3: Jedna tobolka Helicit Neo
0: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
3: Nový Helicit Neo.
0: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
10: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
11: Já ti nevím.
12: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
13: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
12: Dobrý den. Jste tu dlouho?
13: Už přes 20 let.
14: Tak zásuvky jedou.
15: Díky moc. Co jsme dlužní?
14: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
16: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
17: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
18: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
2: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
7: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
8: No.
9: Já jsem si přišla rád s kamením.
10: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
8: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
11: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
12: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
13: Přivítejte Adama Mišíka,
14: Moniku Bagárovou,
13: Jakuba,
14: Rybo,
13: Tomáše Zástěru,
14: Mikýř,
13: Tereza,
14: Maško,
13: René Dan,
14: Monika Timková,
13: Petr,
14: Švancara,
13: Martin,
14: Hrana.
15: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky, až posadnutím přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Nech do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.
2: Psst. Ústní sprej proti chrápání. Pro klidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte. Kdo stání v lékárnách?
3: Once upon a Taito, when our young world was fresh in universe, with just England a beauty garden, a young lad set out in the early Maldi to find it deep wisdom and true love in flower petals arrayed.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
4: Zase jo.
5: A pořád se to vrací.
4: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
3: Helicit Neo s dvojím účinkem.
4: Jedna tobolka Helicit Neo
3: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
4: Nový Helicit Neo.
3: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
10: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
11: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda

0: oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
1: Omoda.
2: Jiřinko? Jiřinko?
3: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
3: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný.
4: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
6: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
7: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
8: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
9: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
10: No.
11: Já jsem si přišla rád s kamením.
12: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
10: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
13: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
14: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
15: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
16: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Katyn, jako masku na vlasy, nebo suchý šampon až na 3 dny s výžestí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo 5x bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro 5x zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
3: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
4: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a kostíci za 16,90. Bila.
5: Na praní vyzkoušejte Ariel Pots. Protože teď můžete prát i na kratší cyklus nebo na 30. Hoďte je pod prádlo, pod barevné i pod bílé. Ultrakoncentrované kapsle odstraní skvrny a mají vůni, která vydrží. Pro zářivě čisté prádlo. Taky házíš Ariel pod prádlo? Uchovávejte mimo dosah dětí.
6: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
7: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Některé dny stojí za to zopakovat.
10: Tak jako Allegro Days.
11: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
12: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
13: Nezáleží na tom, že není odmočené ani opláchnuté, ani na tom, že použijete krátký cyklus. Na čem ale záleží je to, že používáte nový JAR 30-minutový zázrak.
14: Kombinuje totiž sílu našich 5 mycích gelů. Nový JAR 30-minute miracle si poradí i s odolnými zbytky jídla. A na tom opravdu záleží. Nový JAR 30-minute miracle, naše jednička na mytí odolných zbytků jídla.
15: Oral-B! Dětské zuby jsou jedinečné. A Oral-B má misi udržovat všechny dětské zuby zdravé. Naše elektrické kulaté hlavice se zubům přizpůsobují a čistí lépe než manuální kartáčky. Výsledek? Mnohem čistější zuby. Je doporučený zubními lékaři. Dokonalá čistota začíná s Oral-B. Dopřejte dětem zábavnější čištění zoubků a pomozte jim budovat správné návyky každý den. Dětské kartáčky Oral-B teď najdete na alza.cz se slevou až 35%.
16: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátele za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
18: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
19: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
20: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
19: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
0: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
21: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
22: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
23: Omoda.
24: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
25: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín. Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity. No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.

0: Hlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
3: Usínám a chtěl bych se vrátit o nějaký ten rok zpátky. Teď zase malým klukem, který si rád hraje,

0: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
1: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
6: Zase jo.
7: A pořád se to vrací.
6: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
5: Helicit Neo s dvojím účinkem.
8: Jedna tobolka Helicit Neo
5: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
8: Nový Helicit Neo.
5: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Since your heart is beating.
12: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
13: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
14: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
15: V Grand Opticals.

0: hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
7: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
8: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
14: No jasně, že jo. E.ON.
15: Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
15: Už přes 20 let.
16: Tak zásuvky jedou.
17: Díky moc. Co jsme dlužní?
16: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
18: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
19: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

Vždy jsem přece byla a budu jenom tvá. A naše fontána.

0: baby, that seems perfect.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
2: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
2: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
0: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
0: Nový Helicit Neo.
1: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
4: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
5: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přijde rád s kamením.
9: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
10: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
12: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
14: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
15: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
16: Omoda.
17: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
18: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
19: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
20: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
21: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
22: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
23: Já ti nevím.
24: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde?
23: No jasně, že jo. E.ON.
25: Dobrý den.
23: Dobrý den. Jste tu dlouho?
25: Už přes 20 let.
26: Tak zásuvky jedou.
27: Díky moc. Co jsme dlužní?
26: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
28: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
29: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáhá.

0: pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. 80s hit paráda na Očko Star.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když vidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské máslo s apkou jen za 34,90 a svijanský más pouze za 10,90. Albert.
2: Wow.
3: Je tady letní limitka. SUV Peugeot za skvělé ceny. Prostě wow.
4: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
5: Since your heart is beating,
6: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
7: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
8: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
9: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
10: Omoda.

0: kde je fajn.
1: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
3: A co je to nejvíc, co ti můžu dát?
4: Více lásky, péče, zdravý život. V Albertu věříme, že zdravý život začíná zdravým jídlem. Proto je tu Nature's Promise. Vidíme zdravější cestu tam, kde jiní ne. V mase, pečivu, ve sladkostech, všude. To, co do jídla nepatří, nahrazujeme chutí. A aby zdravé jídlo bylo dostupné všem, je v aplikaci Můj Albert odteď se slevou 15%. Pro ní, pro něj, pro všechny. To je Nature's Promise. Exkluzivně v Albertu.
5: Už dnes večer můžete vyhrát spoustu milionů.
6: A když to klapne, můžete si hrát s kamením a mít to na háku. S plným tiketem vždy o 200 mega. Žádné háčky. Česká loterie Megamaxa. Losujeme už dnes.
7: Víte, co povýší dnešní den na výjimečný? Excelentní steak. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší steaky od nás i z celého světa. A za cenu, která vás pálit nebude. Šťavnatý Queensland, intenzivní rump steak nebo snad mramorovaný rib eye steak?
8: Na všechny Excellent steaky nyní sleva až 28%.
7: Tak to rozpalte na medium rare. Třeba jen proto, že je středa. Albert stojí za to jíst lépe.
9: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
10: Jasně. Bezkontaktně.

0: a funguje to.
1: Co to je?
2: Platební brána na poplatky za průjezd.
1: Vždyť to je moje cesta.
2: Moje.
1: Koupil jsem ji.
3: A co se tady plpnete?
1: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
2: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
4: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
2: Fio.
5: Jdeš do školy?
6: Tak neporazitelně.
4: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
7: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
6: Tento víkend levnější nehledejte.
4: Albert neporazitelný víkend. Mandle Ema půl kila u nás s apkou za 89,90 a meruňky kilo s apkou za 39,90. Jen v sobotu a neděli. Albert.
8: U nás v Bile rozhodně máte čerstvost výhodně. Tento týden hroznové víno bílé za 29,90 a máslo v Bila klubu za 24,90. Bila.
9: Spousta voněvých receptů v novém čísle s Penny u stolu. A navíc minerální voda Dr. Vit 0,75 litru za 16,90. Penny.
10: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Keříková rajčata u nás s apkou za 27,90, vejce z podestýlky M s apkou za 89,90 a hanácká vodka za 119,90. Albert.
11: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy.

dead yet.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Vepřová plec bez kosti za 54,90 a prosecco přikoupit dvou kusů za 109,95 za kus. Byla.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká. Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
4: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
5: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
6: Čas na rodinu, čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
7: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Pozor, už jde.
9: Rychle, mami.
10: Hotovo, pojďte.
11: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
12: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
13: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
14: Zvedni to a vytřič to.
15: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
16: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
17: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
16: Tadá!
17: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
18: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
5: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
19: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
20: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatím

0: Co ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
1: Život pro vaši pračku, váš Calgon. Se slevomatem na dovolenou po Česku a Slovensku čekají vás česká wellness, slovenské hory a luxusní pobyty plné odpočinku. To všechno teď navíc s extra slevami na slevomatu. Rezervujte si dovolenou v Česku a na Slovensku ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Pořiďte si v akci třeba sendvičovač ETA, který využijete i jako vaflovač nebo grill.
3: To je mazec.
2: Dotart, opravdový elektrospecialista.
4: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
5: No.
6: Já jsem si přišel rád s kamením.
3: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
5: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
7: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
8: Tesco Clubcard šetří peníze. Sbírejte s aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
9: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
10: A zachutná to.
9: Fermato, chutná to.

0: dříve, dnes jim zprfek.
1: Vlasy máme každý jiné. Husté. Bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo. Okamžitou

0: úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Gup se slevou třeba. Zmrzlinovač Ronson se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Since your heart is beating.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně. Tento týden borůvky za 69,90 a bonbóny jojo při koupi dvou kusů za 15,95 za kus. Byla.
7: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota. To je Persil.
8: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
9: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
10: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
11: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
12: Ambipur. Právě umytá koupelna krásně voní až do prvního spláchnutí. Používejte Ambipur do koupelny. Aktivujte zakapnutím. Nejsou třeba baterie ani elektřina. Ambipur do koupelny je unikátní difuzér s tekutou náplní, který vytrvale bojuje s pachy a osvěžuje vzduch až 60 dnů. Užívejte si déle pocit svěží čistoty. Ambipur.
13: Naši beskyčtí mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
14: Jisk nabízí vše pro příjemné společné chvilky. Například pohodlné křeslo za pouhých 1650 korun, sleva 50%. Nebo herní židle za výhodných 3000 korun, sleva 50%. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
15: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
16: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
17: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
18: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
19: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé

0: značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne. Vyprané v Pervolu.
3: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
4: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
5: Omoda.
6: Čemku? Jenom jsem z okresu.
7: Z finančáku?
8: To bude kvůli ty faktuře zahnuj.
7: Já jsem věděl, že to smrdí. Nejsem tady.
6: Přijde, jenom týden. Nezlobte se, ale manžel někde poletuje, no.
9: Tak tomu tu cenu budete muset předat sama.
10: Abyste neměli ve financích holubník, je tady Fiobanka. Vše na jednom dvorku. Od účtů přes hypotéky až po investice. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
9: Fio.
11: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
12: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
13: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
14: Přivítejte Adama Mišíka,
15: Moniku Bagárovou,
14: Jakuba,
15: Rybo,
14: Tomáše Zástěru,
15: Mikýř,
14: Tereza,
15: Maško,
14: René Dan,
15: Monika Tymková,
14: Petr,
15: Švancara,
14: Martin,
15: Hrada.
14: Jsme přátelé?
16: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
17: Návykový látky až po samotným přelnu.
18: Správně, jsi šikulka.
19: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
20: Pojďte se podívat.
21: Dej do ní svoji nabíječku.
22: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
23: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku. I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

0: It's great.
1: Do stejný řeky nevstoupíš, do stejný řeky.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Tento týden Magnum Nanuk v Bila klubu za 24,90 a kostíci za 16,90. Bila.
4: Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno.
5: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
6: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
7: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
8: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
9: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
8: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
10: Pozor, už jde.
11: Rychle, mami.
12: Hotovo, pojďte.
5: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
8: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
13: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
14: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
15: A zachutná to.
14: Fermato, chutná to.
16: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
17: No.
18: Já jsem si přišla rád s kamením.
19: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
17: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
19: Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
19: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
6: To je mazec.
1: Datár, opravdový elektrospecialista.
12: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
14: Maximální úspora v Tetě. Akce 2+1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
15: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
16: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
10: Se slevomatem na dovolenou po Česku a Slovensku čekají vás Česká wellness, Slovenské hory
11: a luxusní pobyty plné odpočinku. To všechno teď navíc s extra slevami na Slevomatu. Rezervujte si dovolenou v Česku a na Slovensku ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
20: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
21: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
22: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
23: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho cheese Zinger nebo nacho cheese Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
24: Udělejte si radost s prémiovým Xiaomi 17C Pro s 5násobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: hlasy máme každý jiné. Husté, bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: si pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
1: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
1: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
3: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho Cheese Zinger nebo Nacho Cheese Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
4: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
5: To je mazec.
4: Datár, opravdový elektrospecialista.
6: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
7: No.
8: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
7: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
9: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
10: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
11: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
12: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
13: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
14: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce a v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: Lahodná snídaně pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
6: Se slevomatem na dovolenou po Česku a Slovensku čekají vás česká wellness, slovenské hory a luxusní pobyty plné odpočinku. To všechno teď navíc s extra slevami na slevomatu. Rezervujte si dovolenou v Česku a na Slovensku ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
7: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
8: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
9: No jo, přišla na snídani.
8: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
9: Dobrý nápad.
8: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
9: Až 70%.
8: No, a to je pěkný.
9: To je pěkný?
10: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.

0: Stánka.
1: Zeva Deluxe s extra vrstvami hebkosti. Tak hebké. Vaše pokožka bude jako na obláčku.
2: Prodávej věci do domácnosti, kníž.

0: Knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
1: Král sýrů schutí tak smetanovou, že se vám rozplyne na jazyku. Jemně rozplývavý hermelín pro váš dokonalý večer. Král sýrů. Rozplývá se přímo královsky.
2: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ paráda na Očko Star.
3: Přivítejte Adama Mišíka,
4: Moniku Bagárovou,
3: Jakuba,
4: Rybo,
3: Tomáše Zástěru,
4: Viki,
3: Tereza,
4: Maškova,
3: René Dan,
4: Monika Tymková,
3: Petr,
4: Švancara,
3: Martin,
4: Hrana.
5: Jsme přátelé?
6: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
7: Návykový látky až po samotným přelnu.
8: Správně, jsi šikulka.
9: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
10: Pojďte se podívat.
11: A běž do ní svoji navíječku.
12: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
2: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.
13: Yes, yes, yes, perfect.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká.
4: Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
5: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
6: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
7: Pozor, už jde.
8: Rychle, mami.
9: Hotovo, pojďte.
5: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
10: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
11: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
5: Čas na rodinu, čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
12: Zvedni to a vytřič to.
13: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity. Má to smysl. Třiďte odpad.
14: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
15: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
14: Tadá!
15: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
6: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
16: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato. Chutná to.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
6: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
1: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
12: Se slevomatem na dovolenou po Česku a Slovensku čekají vás česká wellness, slovenské hory a luxusní pobyty plné odpočinku. To všechno teď navíc s extra slevami na slevomatu. Rezervujte si dovolenou v Česku a na Slovensku ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
8: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
9: Tesco Club Card šetří peníze. Sbírejte s aplikací e-známky za nákupy a získejte slevu až 15% na celý nákup. Tesco, počítejte s námi.
20: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho Cheese Zinger nebo Nacho Cheese Twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.
21: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
22: Datár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
23: To je mazec.
22: Datár, opravdový elektrospecialista.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seborej. Capillus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

Ale prachy si za ně nekou.

smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
1: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
2: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
4: Toto je Fermato. Přírodní zálivka nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato.
5: A zachutná to.
4: Fermato. Chutná to.
6: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
7: A nyní novinka. Organic s postupným uvolňováním.
8: Pozor, už jde.
9: Rychle, mami.
10: Hotovo, pojďte.
11: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
12: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
13: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
14: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
15: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
16: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku, Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
17: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen. Nechte bolest na nás.
18: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
19: Brev zná jednodušší způsob.
8: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
19: Non-stop čistý.
18: A svěží.
8: Nový Brev Color Auto Active.
7: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17 T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.

0: Šupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
1: Děti, už jste slyšeli o nových kouzelných botách Skechers? Představujeme nové nazouvací Skechers Slip-ins. Stačí jen nazout a můžete vyrazit. Skechers Slip-ins stačí jen nazout, úplně bez dotyku. Ohromte rodiče a přátelé novým trikem. Už žádné zavazování s novými Skechers Slip-ins.
2: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
3: Se slevomatem na dovolenou po Česku a Slovensku čekají vás česká wellness, slovenské hory a luxusní pobyty plné odpočinku. To všechno teď navíc s extra slevami na slevomatu. Rezervujte si dovolenou v Česku a na Slovensku ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: Maxi výprodej. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí.
5: To je mazec.
4: Datart.
6: Volá vaše nádobí o pomoc.
7: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
8: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
9: Mějte silné a dlouhé vlasy se Shauma Stronger for Longer. Nové složení s ibiškem, rozmarínem a vyživujícím provitamínem B5. Šampon a kondicionér pro až o 80% hladší vlasy. Dokonalá hebkost každý den. Shauma Stronger for Longer. A pro extra péči vyzkoušejte Shauma posilující kondicionér ve spreji.
10: Udělejte si radost. Získejte u T-Mobile slevu až 10 000 korun na všechny telefony. K mobilu, televizi i našemu nejsilnějšímu internetu T-Fiber.
11: Zvedni to a vytřič to.
12: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Přijďte odpad.

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Caitlyn jako masku na vlasy nebo suchý šampon až na 3 dny svěžesti. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Rafaelo. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Rafaelo. Více než 1000 slov.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
4: Y qué bueno volar, y qué bueno vivir, y qué bueno, qué bueno.
5: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
6: Některé dny

0: stojí za to zopakovat.
1: Tak jako Allegro Days.
2: Dny nákupů zajištění ceny, které se vracejí každý měsíc.
0: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
3: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
4: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
5: Pozor, už jde.
6: Rychle, mami.
7: Hotovo, pojďte.
3: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
8: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
9: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
10: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
11: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
10: Tadá!
11: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
12: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
13: Toto je Fermato. Přírodní zálivka, nejen na saláto. Je z čerstvých rajčáto, 100% bez chemikáto. Kapka Fermato. A zachutná to. Fermato, chutná to.
14: Zvedni to a vytřič to.
15: I holky z první třídy vědí, že se třídí.
16: Má to smysl. Třiďte nápojové kartony. A víte proč? Nápojové kartony tvoří z více než 75% kvalitní papír, ze kterého můžeme díky recyklaci vytvořit třeba sešity.
15: Má to smysl. Třiďte odpad.
17: V datártu objednám.
18: A za půl hoďky vzarma vyzvednu.
19: Přijďte za.
20: To byl Richard.
21: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datart.
22: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
23: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
24: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
25: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
26: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
27: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna. Omoda.
28: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
12: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile. Pro telefony se přece chodí k nám.
29: Come on, let's go. Real slow. Don't you see that your scene is perfect?

0: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
1: Připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.
2: Pane Zdeňku, vy se pyšníte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
3: No.
4: Já jsem si přišla rád s kamením.
5: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
3: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
6: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
7: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
8: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.
9: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
10: To je mazec.
9: Datart, opravdový elektrospecialista.
2: Co bylo ve škole?
4: Nic.

Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.

0: Partners Banka.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
2: Až 70%.
1: No, a to je pěkný.
2: To je pěkný?
3: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho cheese zinger nebo nacho cheese twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte. Pouze v KFC.
5: Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
6: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
7: Proč tu nakonec nemáš tu kuchyň?
8: Na to nezbylo. A řešit půjčku? To máš. Papírování, vysvětlování, čekání, to je na dlouhý lokte.
7: S tím si nedělej hlavu. V apce máš do 15 minut hotovo a nikdo tě nebude grilovat.
8: Jo, grill.
9: Home Credit. Pro lepší příběhy.
5: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.
10: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
12: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
13: Zase jo.
14: A pořád se to vrací.
13: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
12: Helicit Neo s dvojím účinkem.
13: Jedna tobolka Helicit Neo
12: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
13: Nový Helicit Neo.
12: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
15: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
16: A jinde?
15: No to nevím. Ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
17: Já jsem také živý.
18: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
5: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
19: Vzpomínáte? To byla doba. A ty hity.
20: No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s hit paráda. V pátek na Očko Star.
21: Přivítejte Adama Mišíka,
22: Moniku Bakárovou,
21: Jakuba
22: Rybo,
21: Tomáše Zástěru,
22: Mikýř,
21: Tereza
22: Maškova,
21: René Dan,
22: Monika Tymková,
21: Petr
22: Švancara,
21: Martin
22: Hrana.
23: Jsme přátelé?
24: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
25: Návykový látky až po samotným přelomu.
26: Správně, jsi šikulka.
27: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
28: Pojďte se podívat.
29: Dej do ní svoji navíječku.
30: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
31: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
2: No.
3: Já jsem si přišla rád s kamením.
4: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
2: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj. Mm-hmm.
5: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl. Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
6: Bez zápachu, bez obav. Fresh každý den. S novými intimními deodoranty Chili. Nové intimní deodoranty Chili. Pro naši intimitu je tu Chili.
7: Dotart pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky

0: bez navýšení. Nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet. Kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní. S unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
6: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
7: Zase jo.
8: A pořád se to vrací.
7: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
6: Helicit Neo s dvojím účinkem.
9: Jedna tobolka Helicit Neo
6: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
9: Nový Helicit Neo.
6: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
10: Já ti nevím.
11: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
12: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
11: Dobrý den. Jste tu dlouho?
12: Už přes 20 let.
13: Tak zásuvky jedou.
14: Díky moc. Co jsme dlužní?
13: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
15: Máme vždy férové ceny energie i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
12: Tak naschle. Ještě, že u Centropolu mluvíš fakt s člověkem a ne s robotem.
14: A jinde?
12: No to nevím, ale řekl bych, že tam jsou živí asi jako tenhle mixer.
16: Já jsem také živý.
17: Takhle roztočit to asi neumíme. Ale když nám zavoláte a budete si to přát, budete mluvit s opravdovým člověkem. Nebo přijďte na pobočku. Máme jich už 10 po celé republice. Centropol. Dodavatel, o kterého se můžete opřít.
18: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Přivítejte Adama Mišíka,
2: Moniku Bagárovou,
1: Jakuba,
2: Rybo,
1: Tomáše Zástěru,
2: Mikýř,
1: Tereza,
2: Maško,
1: René Dan,
2: Monika Tymková,
1: Petr,
2: Švancara,
1: Martin,
2: Hrana.
3: Jsme přátelé?
4: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
5: Návykový látky až po samotným přelunu.
6: Správně, jsi šikulka.
7: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
8: Pojďte se podívat.
9: Dej do ní svoji navíječku.
10: Tohle je show, tohle byste u Krause neslyšeli.
11: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: asi máme každý jiné. Husté, bychom je chtěli všichni, dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo, vlasové hnojivo.
1: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba spotřebiče LG, jako lednici s mrazákem, nebo parní pračku s chytrou volbou programů. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Prout, obrať Prout s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Horčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace horčíku a vitamínu B6.
4: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
5: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
6: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
5: Objev třeba 120 kapsiček Felix se slevou 21% jen za 899 korun. Allegro.
7: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.
8: Už žádná šedá. Nový Persil Deep Clean. Pro bílé prádlo pětkrát bělejší. A teď je čas zazářit. S patentovanou technologií Deep Clean. Pro pětkrát zářivější bílou. Dokonalá čistota, to je Persil.
9: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa a tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
10: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
11: Jste připravení pořádně se vyspat? Ať už vám nedá spát cokoliv, Jisk má pro váš spánek skvělou nabídku. Navštivte nás pro více inspirace a poradenství.
12: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
13: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech třech krocích barvení.
14: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
15: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
16: Liboté, proč jsou na matech citrony?
15: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Nyní si lidi radši vychutnají? No jasně.
17: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
18: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
19: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
4: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
20: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
21: Ztrácí vaše oblečení své kouzlo? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
22: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
23: Jasně, bezkontaktně.
22: No vidá, funguje to.
15: Co to je?
22: Platební brána na poplatky za průjezd.
23: Vždyť to je moje cesta.
22: Moje.
15: Koupil jsem ji.
24: Co ne, tady blbnete?
23: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
22: Ale že jste to vy, tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
25: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek, takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
22: Jo.
26: Maxi výprodej. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí.
27: To je mazec.
26: Datart.
28: Let's go. Real slow. Don't you see, baby? I see it's perfect.

Don't make me feel this way.

Marsha, come.

připraveni na každý krok. Sportissimo je tu, abyste měli vše, co potřebujete. Do školy, na trénink i za kamarády. Včas, pohodlně, na jednom místě. Sportissimo. Život v pohybu.

0: Dermakol. Laskavý přítel na celý život.
1: Vše do školy najdete v Pepco za úžasné ceny. Už od 40 korun. Získejte více z Pepco. Žijte naplno. O pojištění se postaráme my. Takhle. Direkt. Pojištění lusknutím prstu. Direkt pojišťovna.
2: Co bylo ve škole?

0: Ve škole se pořád něco děje a nic to nezastaví. Vy si s tím ale s přehledem poradíte. Vylaďte školní výbavu s Pepco už od 60 korun. Získejte více s Pepco.
1: Namražený. Jägermeister Orange. Je jemný. Ovocný. Chuť, kterou chceš sdílet. Ať už si kdekoliv. Jemný a ovocný. Jägermeister Orange.
2: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Katyn jako masku na vlasy nebo suchý šampon až na 3 dny s výžestí, co do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss

0: Hloubková péče s Panthenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Kliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
1: Maxi výprodej. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí do pondělí.
2: To je mazec.
1: Datart.
3: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
4: Zase jo.
5: A pořád se to vrací.
4: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
3: Helicit Neo s dvojím účinkem.
6: Jedna tobolka Helicit Neo
3: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
6: Nový Helicit Neo.
3: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
7: Já ti nevím.
8: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
9: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
8: Dobrý den. Jste tu dlouho?
9: Už přes 20 let.
10: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
10: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
12: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
0: Philips Sonicare. Jakmile vyzkoušíte Sonicare, k běžnému kartáčku se už nevrátíte. Philips Sonicare je 20x efektivnější a přitom šetrný dásní s unikátní dynamickou vlnou Sonicare. Feel the care. Sonicare.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Ahoj, já jsem Rixo. Víte, kdy je správný čas na životní pojištění? Když máte větší zodpovědnost, ale nejdřív si nabídky srovnejte na Rixo.cz, kde najdete to nejvýhodnější od několika pojišťoven. Rixo.cz, jediný opravdový srovnávač životního pojištění.
17: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
18: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
19: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
20: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
21: Omoda.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Vzpomínáte? To byla doba.

No a teď se největší devadesátkový pecky vrací, aby bojovali o vaše hlasy. 90s Hit Paráda. V pátek na Očko Star.

0: Vlasy máme každý jiné. Husté bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
2: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc bueno.
3: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
4: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
5: Sudokrém Multi Expert. Nejen pro miminka, ale také pro mou drahou sestřičku na sklidnění podrážděné pokožky. Sudokrém Multi Expert. Pro každého.
6: Pozor, už jde.
7: Rychle, mami.
8: Hotovo, pojďte.
4: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
9: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
10: Allegro Days jsou tady. Využij dny ještě nižších cen. Ulov sezónní nabídky a sleduj každý měsíc, co nového tě čeká.
11: Více důvodů k nákupům. Slevy až 40% na produkty z různých kategorií. A pro členy Smart doručení i vrácení zdarma. Allegro.
12: S maminkou si při svačině vždycky zakouzlíme. Hvězdný prach, čokotřesk, radost letí jako blesk.
13: Některá kouzla vás vždycky překvapí.
12: Tada!
13: Jsou tady Kinder Cards. Dvě tenké křupavé oplatky s mléčnou a kakaovou náplní. Kinder Cards. Oplatka plná kouzel pro vaše děti.
14: A můžete ji vyzkoušet.
15: Ale my máme vypráno.
16: Co tady děláte?
15: Testujem. To je dopravác.
17: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
18: Jsi pro nás opravdu jedinečná. Tak jako Monte. Nezaměnitelné spojení oblíbeného mléčného krému, čokolády a lískových oříšků. Monte, vždy s tebou.
19: Pane Zdeňku, vy se pištíte nejstarším veteránem na Písecku. Jak se o něj staráte?
20: No...
21: Já jsem si přišla rád s kamením.
22: Zdeňku, klid. Vždyť jste si k povinnému ručení naklikali havarijko.
20: No, protože to bylo levnější než ta stará pojistka bez něj.
23: Na klik.cz vám totiž do minuty srovnáme nabídky a vy si naklikáte tu, která vám dává smysl.
22: Klik.cz, tak proč to dělat jinak?
24: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
25: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
26: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
27: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
28: Volvo vám nyní přináší 4 roky servisu plus 4 roky záruky v ceně. S Volvem XC60 tak řešíte jen to, kam pojedete. O vše ostatní je dokonale postaráno. Pro maximální bezpečí na každé cestě. Více o akční nabídce na volvocars.cz nebo u autorizovaného partnera Volvo.
29: Při cestování bývá zažívání náchylnější k potížím, jako je průjem, zácpa a nadýmání. Proto je tu lék Hilac Forte. Upravuje pH ve střevech, regeneruje střevní sliznici a účinně přispívá k obnově střevní mikroflóry. Hilac Forte.

0: Partners Banka.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
3: Se slevomatem na dovolenou po Česku a Slovensku čekají vás česká wellness, slovenské hory a luxusní pobyty plné odpočinku. To všechno teď navíc s extra slevami na slevomatu. Rezervujte si dovolenou v Česku a na Slovensku ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
4: Milé Česko, v KFC je i tento týden novinka. Nacho cheese zinger nebo nacho cheese twister jen za 89 korun. Tak si je vychutnejte, pouze v KFC.

0: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba notebooky Asus pro náročnou práci, hraní her i kreativní projekty. Teď za super ceny. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
3: Matony esence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tíže. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Essence Active Pro s L-karnitinem.
4: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: I love you!
2: Protože chutná celé rodině.
3: Protože jo nakopne každý den.
4: Protože s jo je život růžový.
2: Jo, umění dělat život ovocnější.
5: V akci Paprika bílá.
6: Nízké ceny, hezky česky. Penny.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší.

0: Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
1: Tady jsme!
2: Oh. Trosečník, který není spocený?
3: A voní svěže. Po mentolu. Neuvěřitelné.
4: To díky novému antiperspirantu Cold Spice. Pro okamžitý pocit schlazení. Nový sprchový gel Cold Spice s mentolem pro dlouhotrvající svěžest a okamžitý pocit schlazení.
5: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
6: Vyhrajte dovolenou pro celou rodinu s Vodafone Happy. Stáhněte si aplikaci Můj Vodafone Plus a soutěžte každý týden o dovolenou v Orea hotelech v hodnotě 100 000 korun. Tak na ještě lepší spojení. Vodafone.
7: Na náhlou silnou menstruaci se nedá připravit. Ale s novými vložkami Always Platinum Contour Flex to ani není třeba. Padnou vám těsněji, aby rychle absorbovaly při silné menstruaci. A ta přichází rychle. Proto Always stejně rychle absorbuje. Dejte s Bohem obavám. Always.
8: Nemohl jsem své dceři pomoct kvůli snížené citlivosti v rukou, která může být způsobená poškozením nervů. Tak jsem začal užívat Neurobion, abych tyto příznaky zmírnil. Obsahuje kombinaci vitaminů B1, B6 a B12, které aktivují, regenerují a chrání nervy. Teď už zase můžu pomáhat. Řekněte ano zdravějším nervům. Neurobion.
9: Ale. Slyšel? Rekvizitárně na Baronově.
10: Chalupáři, hezky česky. Penny.
11: Betinko, podívej, co jsem koupil Božence k výročí. Myslíš, že se mi ta investice vyplatí?
12: Hele, 1, 2, 3, 4, 5, kolik jich bylo? A běhej, rozpohybost třeba. No makej.
13: Investujte raději s odborníky. Do akcí, fondů i ETF. FIOBANKA. Pro všechny pozemské radosti.
14: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
15: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.
16: Let's go. Real slow. Don't you see, baby? I see it's perfect.

0: hlasy máme každý jiné. Husté, bychom je chtěli všichni. Dokonce i on. Vypadávání omezí a růst vlasů podpoří hnojivo. Vlasové hnojivo.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zvlhčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Since your heart is beating.
3: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
4: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
5: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
6: Zase jo.
7: A pořád se to vrací.
6: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
5: Helicit Neo s dvojím účinkem.
8: Jedna tobolka Helicit Neo
5: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
8: Nový Helicit Neo.
5: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
9: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
10: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
11: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
12: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
13: Omoda.
14: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
15: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco

0: co ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
1: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
2: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Jiřinko? Jiřinko?
5: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
4: No jo, přišla na snídaní.
5: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
4: Dobrý nápad.
5: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
4: Až 70%.
5: No, a to je pěkný.
4: To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
9: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
10: Ahoj.
11: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
12: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
14: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Katyn, jako masku na vlasy, nebo suchý šampon až na 3 dny s výžestí. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: Skvrny? Žádný problém. Nový Persil Deep Clean. Silný proti nejodolnějším skvrnám. S patentovanou technologií Deep Clean. Uchovávejte mimo dosah dětí. Dokonalá čistota, to je Persil.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
3: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko, obejmi život.
4: Nestíháte? Stresu se lze těžko vyhnout. Hořčík podporuje správnou funkci nervového systému a pomáhá snižovat únavu. Maximak, ověřená kombinace hořčíku a vitamínu B6.
5: A nyní novinka, Organic s postupným uvolňováním.
6: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
7: Ztrácí vaše světlé oblečení jiskru? Pervol ho obnoví, a to již po 10 praních. Nové? Ne, vyprané v Pervolu.
8: Některé dny stojí za to zopakovat, tak jako Allegro Days.
9: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
10: Objev třeba stavebnici Lego K-pop Demon Hunters se slevou 21% jen za 1699 korun. Allegro.
11: Volá vaše nádobí o pomoc?
12: So what?
11: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo 1.
13: Somat Mixigel, pro mě číslo 1.
14: Jisk nabízí vše pro vaši vysněnou jídelnu. Například stylové jídelní židle za výhodných 875 korun, sleva 60%. Nebo jídelní stůl pro velké rodiny i přátelé za výhodných 9000 korun, sleva 50%. Jisk Scandinavian Sleeping and Living.
15: Někdy vás potrápí nepříjemná zácpa. A tehdy užíváte kapky Regulax. A upřímně, Regulax je osvědčený lék. Dávku si přizpůsobíte, jak potřebujete, a úleva od zácpy je citelná. Užíváte na noc, efekt pocítíte ráno. Účinek je jemný a komfortní. Regulax. Účinná pomoc při zácpě.
16: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
17: Schwarzkopf Cream Supreme. Perfektní barva z pohodlí domova. Vyzkoušejte Schwarzkopf Cream Supreme.
18: Bála jsem se, že si zničím vlasy, ale teď jsou chráněné ve všech 3 krocích barvení.
17: Vysněná barva s péčí, kterou si zasloužíte. Schwarzkopf Cream Supreme. For every you.
19: Lidi se mě pořád na něco ptají, dokonce si myslí, že jsem AI a říkají mi...
20: Liboté, proč jsou na matech citrony?
19: Dobrá otázka. Automaty dříve vypláceli ovocné žvíkačky. Není si lidi radši vychutnají? No jasně.
21: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
22: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šampuňuje.

0: Onem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
1: Longevity znamená dlouhověkost. Lakalut Active jemné bělení chrání dásně a podporuje zdravé a přirozeně bílé zuby. Lakalut Active ochrana dásní a jemné bělení.
2: Teď budou toaletu neustále čistit lasery.
3: Brev zná jednodušší způsob.
4: Nová samočistící technologie čistí nepřetržitě i mezi spláchnutími. Pro o 100% větší čistící účinek.
3: Non-stop čistý.
2: A svěží.
4: Nový Brev Color Auto Active.
5: Svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
6: Tolik se snažíte a výsledek nikde. Otékají vám ruce a nohy? Forfemina Slim s dvojím efektem. Pomáhá odvádět přebytečnou vodu a podporuje metabolismus. Forfemina Slim. Dvojí efekt pro štíhlou linii.
7: Maximální úspora v Tetě. Akce 2+1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
8: Osmdesátkové hity čekají na vaše hlasy. Hlasujte vždy od středy na Facebooku Očko Star a rozhodněte, které opět zamíří na vrchol. Vítěz může být jen jeden. ATZ Paráda na Očko Star.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
1: Okamžitou úlevu pro podrážděné a unavené oči přináší zlehčující oční kapky Ocutane Sensitive Plus s hyaluronátem a extraktem z borůvek. Ocutane Sensitive Plus.
2: Klidný spánek a spokojená rána vám přináší Neospan Forte. Pro zdravý a kvalitní spánek po celou noc. Neospan Forte.

0: is perfect.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
3: Zase jo.
4: A pořád se to vrací.
3: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
2: Helicit Neo s dvojím účinkem.
5: Jedna tobolka Helicit Neo
2: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
5: Nový Helicit Neo.
2: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
6: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
9: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
1: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Moje já má spoustu podob. Ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
12: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
13: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
14: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
15: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
16: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
17: Jiřinko? Jirku, zase u tebe?
18: No jo, přišla na snídani.
17: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
18: Dobrý nápad.
17: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
18: Až 70%.
17: No, a to je pěkný. To je pěkný?
19: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
20: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit?
0: o čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
20: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Přivítejte Adama Mišíka,
3: Moniku Bagárovou,
2: Jakuba,
3: Rybo,
2: Tomáše Zástěru,
3: Mikýř,
2: Tereza,
3: Maško,
2: René Dan,
3: Monika Timková,
2: Petr,
3: Švancara,
2: Martin,
3: Hrana.
4: Jsme přátelé?
5: Objektivní hra se slovem péro, že jo?
6: Nálikový látky až po samotným přelnu.
7: Správně, jsi šikulka.
8: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
9: Pojďte se podívat.
10: Dej do ní svoji nabíječku.
11: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
12: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
4: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
5: Zase jo.
6: A pořád se to vrací.
5: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
4: Helicit Neo s dvojím účinkem.
7: Jedna tobolka Helicit Neo
4: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
7: Nový Helicit Neo.
4: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a švarcvaldská šunka od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
0: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn. Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Já ti nevím.
3: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
2: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
3: Dobrý den. Jste tu dlouho?
2: Už přes 20 let.
4: Tak zásuvky jedou.
5: Díky moc. Co jsme dlužní?
4: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
6: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
7: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
9: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
10: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
11: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny.

0: ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
1: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
2: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
3: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
4: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
7: Přivítejte Adama Mišíka,
8: Moniku Bagárovou,
7: Jakuba,
8: Rybo,
7: Tomáše Zástěru,
8: Mikýř,
7: Tereza,
8: Maškova,
7: René Dan,
8: Monika Tymkova,
7: Petr,
8: Švancara,
7: Martin,
8: Hrada.
9: Jsme přátelé?
10: Objektivní hra ze slovem péro, že jo?
11: Návykový látky až po samotným přelnu.
12: Správně, jsi šikulka.
13: Čím tmavší bobule, tím sladší džus.
14: Dej do ní svoji navíječku.
15: Tohle je show, tohle byste u Krauze neslyšeli.
16: Koťák Live, ve středu 19 hodin na Očko Star. A premiérové díly v pondělí a v úterý v 9 večer na Očku.

0: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seborei. Capillus.
1: Stres, smutek, úzkost, deprese.

0: Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres. Psst.
1: Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst. Forte. Kdo stání?

jako by to bylo včera, co šel jsem do první třídy. Byl jsem jako neřízená střela, ale na učení příliš líný. Když dosáhl jsem puberty, tak měl jsem jasno, kytara je to, nad čím holky žasnou. Cerur gerur Mercedes je známá fráze, navíc po vás faninky pod prsenky háze.

0: těma krasavcema neproberu. Jeden z nich měl takové háro, že mi bylo skoro jedno, jak mu to hrálo.
1: Začalo přátelství mezi mužem a ženou, neskoušel jsem radši víc, ať mě nevyženou. Nechala jsi mě několik let čekat, možná

0: svěží letní chuť. To je California Summer. Pouze nyní v KFC.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například berlinky, kabanosy, různé druhy za 24,90. Matony ochucenou nebo matony esence, různé druhy za 14,90. A Felix Fantastic, kapsičky pro kočky za 269,90. Kaufland.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
3: Některé dny stojí za to zopakovat. Tak jako Allegro Days.
4: Dny nákupů za ještě nižší ceny, které se vracejí každý měsíc.
3: Objev třeba plenky a plenkové kalhotky Pampers se slevou až 12%. Allegro.
5: Křupavá oplatka, plněná jemným lískoořechovým krémem a zalitá sametově mléčnou čokoládou. Kinder Bueno. Mějte život víc Bueno.
6: Volá vaše nádobí o pomoc?
5: So what?
6: Somat Duogel, nyní s čistícími perličkami. Rychle se rozpouští a odstraňuje odolné nečistoty, dokonce i při krátkém cyklu. Prozářivý lesk. Nový Somat Duogel, naše číslo jedna.
7: Somat Micigel, pro mě číslo jedna.
8: Udělejte si radost novou skládačkou Samsung. Neskutečně tenký Galaxy Z Fold 8 Ultra nebo Galaxy Z Fold 8 ve velikosti, která vás bude bavit, se slevou 10 000 korun od T-Mobile.
9: Pozor, už jde.
10: Rychle, mami.
11: Hotovo, pojďte.
5: Kinder Chocobons. Krémové srdce s lískovými oříšky zalité vrstvou jemné čokolády.
12: Kinder Chocobons. Chutnají nejlépe, když jste spolu.
13: Borotalko deodorant s jedinečným Active Vegetalk. Extra účinný. Borotalko. Obejmi život.
5: Dokonalá tečka za vaším praním. Silan. Ještě vyšší úroveň dlouhotrvající svěžesti pro všechno vaše oblečení. Nyní i pro sportovní, džínové, až po syntetiku. Silan. Dlouhotrvající svěžest na všechny textílie. Vyzkoušejte Silan Selection parfém na praní. Náš nejlepší zážitek z vůně.
14: Jedinečná akce v Tetě. Sleva minimálně 40% na celé značky dekorativní kosmetiky Dermacol, Wet n Wild a Max Factor. Potěšte se novou řasenkou, make-upem, očními stíny a dalšími produkty. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
15: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
16: Zvedni to a vytřič to.
17: I holky z první třídy vědí, že se třídí. Má to smysl. Třiďte kovy. A víte proč? Použití vytříděného hliníku při výrobě nových produktů ušetří až 95% energie. Má to smysl. Třiďte odpad.
18: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
19: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
20: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
5: Čas na rodinu? Čas na pauzu. Kinder Pingui. Zakousněte se do chlazené svačinky s křehkou hořkou čokoládou, jemným piškotem a nadýchaným mléčným krémem. Tak chutná pauza s Kinder Pingui.
21: Dotár pořádá Maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky bez navýšení nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
22: To je mazec.
21: Dotár, opravdový elektrospecialista.
5: Sajos. Barvy na vlasy Sajos Oleo Intense. Nově se šamponem pobarvení. Pro profesionální rutinu barvení ve třech krocích. O 100% více lesku. Intenzivní barva. Sajos Oleo Intense. You Intensified.
8: Udělejte si radost prémiovým Xiaomi 17T Pro s pětinásobným teleobjektivem a využijte slevu 10 000 korun od T-Mobile.
0: Pro telefony se přece chodí k nám.
10: Miu trápí pálení žáhy a Marii zažívací potíže. Řešením je Gaviscon Duo Effect. Rychle neutralizuje nadměrnou žaludeční kyselinu a vytváří ochranu bariéru pro dlouhotrvající úlevu až na 4 hodiny. Užívejte si, co máte rádi. S Gavisconem Duo Effect.
11: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
3: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
4: Zase jo.
5: A pořád se to vrací.
4: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
3: Helicit Neo s dvojím účinkem.
6: Jedna tobolka Helicit Neo
3: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
6: Nový Helicit Neo.
3: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
7: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
8: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a švarcvaldská šunka od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila.
9: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíky. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
10: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.

0: Nový Nissan X-Trail. Spolehlivý a nyní ještě výhodněji.
1: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
2: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
3: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
4: Já ti nevím.
5: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
6: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
5: Dobrý den. Jste tu dlouho?
6: Už přes 20 let.
7: Tak zásuvky jedou.
8: Díky moc. Co jsme dlužní?
7: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
9: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
10: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
11: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
8: Ahoj.
12: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
13: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o dva odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
0: Zubní lékaři po celém světě

0: doporučují Senzodyn.
1: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, k dostání v lékárnách.
1: Konopný šampon Canaderm Capillus Seborea. Na zarudlou kůži, nutkavé škrábání a mastné lupy. Rychlá úleva od všech projevů seboreji. Capillus.
2: Stres, smutek, úzkost, depres. Méně stresu, úzkosti a špatné nálady. Depres. Psst.
0: Ústní sprej proti chrápání. Proklidný a ničím nerušený spánek. Psst, forte, kdo zná?

Jsem anděl, co tě dostal na povel, ale mám li tě vzít do nebe, chci z toho něco pro sebe. Mám rád řeč těl a v kapse lubrikační gel, tak mi namaš perutě a já do nebe vemu tě. Jsem anděl, co tě dostal na povel.

tak už to chodí. Hlavu nevěším, pojedu lodí. Než si to hodit, spíš se hodím do pohody u vody a počkám si, až retro zase přijde.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Víte, jak voní pauza na kafé? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
2: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy.

0: Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čistící sérum Gliss Scalp Balance.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
2: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
3: Zase jo.
4: A pořád se to vrací.
3: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
2: Helicit Neo s dvojím účinkem.
5: Jedna tobolka Helicit Neo
2: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
5: Nový Helicit Neo.
2: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
5: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
6: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyn Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyn Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyn.
10: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
11: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
12: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
13: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
14: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
15: Omoda.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
17: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
18: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zas je u tebe?
19: No jo, přišla na snídani.
18: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
19: Dobrý nápad.
18: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
19: Až 70%.
18: No, a to je pěkný. To je pěkný?
8: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
5: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
6: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nové.

nebudem bolit, že nám život ulít. A když máme splín, můžeme se zhulit. A když máme splín, můžeme se zhulit.

seber si to sama. Seber si to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdní, až se chce řvát.

seber si to sama. Seber si to sama. Seber si to sama.

člen asi trpí závadou. Je častějc na dně,

Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky.

0: Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
2: Zase jo.
3: A pořád se to vrací.
2: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
1: Helicit Neo s dvojím účinkem.
4: Jedna tobolka Helicit Neo
1: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
4: Nový Helicit

0: Nyní v novém stylovém designu.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
3: Jiřinko? Jiřinko?
4: Jiřino? Jirku, to asi je u tebe?
3: No jo, přišla na snídani.
4: No Jiřinko.
3: Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
5: Dobrý nápad.
3: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
5: Až 70%.
3: No, a to je pěkný. To je pěkný?
6: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
7: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
11: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a švarcvaldská šunka od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila.
12: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
13: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
14: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
15: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
16: Since your heart is beating,
17: víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
18: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
19: Ahoj.
20: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
21: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
22: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
23: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
24: Omoda.
25: Prodávej věci do domácnosti, knížky a všechno možné. Bez poplatků na Vinted. Nepoužíváš to? Tak to prodej.
26: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý.

Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.

0: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
1: Toaletní papír Lintel u nás za 39,90, Pepsi s apkou za 26,90 a stavebnice Lego s apkou za 299 korun. Albert.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Alzadny jsou tady, a tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Kup se slevou třeba zmrzlinovač Ronsen se 6 programy pro zmrzlinu, ledovou tříšť i koktejly. Ušetři se slevovými kódy na alzad.cz.
4: Matony Essence Active Pro s L-karnitinem. Pro restart po práci. Pro další aktivní den bez tí.

0: challenge. Pro chvíle, kdy překonáš sám sebe. Matony Esence Active Pro s L-karnitinem.
1: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například Hello, ovocnou svačinku různé druhy za 8,90. Avanti, lehký osvěžující alkoholický nápoj za 49,90. A Proud, obrať Proud s ležákem nové generace za 18,90. Kaufland.
2: Naši beskydští mlékaři pro vás s láskou připravují zdravé svačinky, které opravdu zasytí. Vyberte si svoji oblíbenou. Ovesku plnou vlákniny, mléčnou rýži nebo krupici z mlékárny Kunín.

0: fajn. Vše od zdejších regionálních dodavatelů si u nás zamilujete i vy. Kaufland. Z lásky k regionům.
1: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
2: Jdeš do školy?
3: Tak neporazitelně.
4: Celý měsíc pořídíte v Albertu vše do školy za neporazitelné ceny. Sešity, obaly, tušky, ani levnější piloty nehledejte. A pozor, naprostá novinka. Barevná lahev s Bluetooth reproduktorem. Vše do školy za neporazitelné. Albert.
5: I love you. Protože chutná celé rodině.
6: Protože jo nakopne každý den.
7: Protože s jo je život růžový.
5: Jo, umění dělat život ovocnější.
4: Tohle je Albert Grilovačka. Prvotřídní burgery, stejky, masové klobásy a mnohem víc. Vepřové klobásky Albert Grill za 36,90 nebo hovězí burger Americano za 59,90. Albert.
8: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
9: Dozy a nože nyní v Penny. A navíc fakci, školní sešit A5, linkovaný 20 listů za korunu 90. Penny.
10: Pěkný hodinky. Dá se s nima platit?
11: Jasně. Bezkontaktně.
10: No vidá, funguje to.
11: Co to je?
10: Platební brána na poplatky za průjezd.
11: Kdy to je moje cesta?
10: Moje.
11: Koupil se mi.
12: A co se tady plete?
11: Počkej, kam jdeš, nechoď tam.
10: Ale že jste to vy. Tak za 5 výjezdů dostanete návrat zdarma.
13: Náš účet je bez poplatků a bez podmínek. Takže nešlápnete vedle. Fiobanka. Pro všechny pozemské radosti.
10: Jo.
14: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Vejce M v Bila klubu za 29,90 a švarcvaldská šunka od 2 kusů za 24,90 za kus. Bila.
4: Je tady letní limitka. Peugeot Rifter za 524 tisíc. Prostě wow.
15: Dobrá voda lehká přináší svět plný lehkosti. S jemnou ovocnou chutí. Bez cukru, bez sladidel, bez bublinek. Nová dobrá voda lehká.
16: Je snadné se zamilovat zas a znova. Chce to jen malou přípravu a neodolatelnou pizzu Ristorante. Ristorante. Chutná jako v italské restauraci.
17: Když vidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Kuřecí prsní řízky kilo u nás za 109,90, jihočeské máslo s apkou jen za 34,90 a svijanský más pouze za 10,90. Albert.

0: Liebe, der Sie ist perfekt.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
3: Zase jo.
4: A pořád se to vrací.
3: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
2: Helicit Neo s dvojím účinkem.
5: Jedna tobolka Helicit Neo
2: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
5: Nový Helicit Neo.
2: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
1: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe, a proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
6: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
7: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.

0: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce. Ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
1: Miláčku, už fakt...

0: Omoda.
1: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
2: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
3: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
4: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
5: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se 4 účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
6: Dlouhý život pro vaši pračku, váš Calgon.
7: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
8: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
9: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
10: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
11: Ahoj. Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
12: Já ti nevím.
13: To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
14: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
13: Dobrý den. Jste tu dlouho?
14: Už přes 20 let.
15: Tak zásuvky jedou.
11: Díky moc. Co jsme dlužní?
15: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
16: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
17: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.

0: Nový a silnější Klavin Intensiv. Klavin. Můžem hned.
1: Jak prožít léto více? Všechny erotické hračky, to jsme my. E-kondomy. E-kondomy.cz.
0: Nový a silnější Klavin Intensiv. Klavin. Můžem hned.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro strejdu cyklistu na odřenou pokožku při sportu. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
2: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
3: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Caitlyn jako masku na vlasy nebo suchý šampon až na 3 dny svěžesti, co do půlnoci objednáš. Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
4: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
5: Datár pořádá maxi výprodej za nejlepší ceny. Za nákup na splátky

0: bez navýšení. Nezaplatíte ani o korunu navíc. Platí pouze do pondělí.
1: To je mazec.
0: Datart. Opravdový elektrospecialista.
2: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
3: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
4: Omoda.
5: Každý způsob, jak prožít léto, je perfektní. Ale ten tvůj je stejně nejlepší. Jak chutná tvoje léto? Sbírej limitované edice plechovek Pepsi a vychutnej si léto po svém.
6: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
7: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
8: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
9: Zase jo.
10: A pořád se to vrací.
9: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
8: Helicit Neo s dvojím účinkem.
11: Jedna tobolka Helicit Neo
8: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
11: Nový Helicit Neo.
8: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
12: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
13: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
14: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
15: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
16: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
17: Ahoj.
18: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna.
19: Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
20: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíně. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
21: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
22: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
23: No jo, přišla na snídani.
22: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
23: Dobrý nápad.
22: Možná nevypadá nic moc, ale ušetříš spoustu peněz za topení.
23: Až 70%.
22: No, a to je pěkný. To je pěkný.
24: Naše tepelné čerpadlo vám ušetří až 70% nákladů na vytápění. A navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.

0: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Katyn jako masku na vlasy nebo suchý šampon až na 3 dny svěžesti. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš. Alza.cz.
1: V Datártu objednám
2: a za půl hoďky vzarma vyzvednu.
3: Přijďte zás!
4: To byl Richard!
5: Užijte si svůj únik do absolutního ticha s novými sluchátky JBL. Datárt.
6: V Tesco vše do školy za skvělé ceny. Nyní s kuponem v aplikaci Clubcard ušetříte 100 korun při nákupu školních potřeb nad 400 korun. Tesco, počítejte s námi.
7: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
8: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. Forever you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
9: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro dědečka na ochranu před proleženinami. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
10: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíny. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
11: Já ti nevím.

0: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
1: Nový Helicit Neo.
0: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
4: Slýcháme o všemožných způsobech, jak se starat o pračku. Ale pouze Calgon se čtyřmi účinky se postará o vše. Zatímco ocet odstranil minimum nečistot, Calgon až 96%. Přidávejte do každého praní.
5: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
6: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
7: Ahoj.
8: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
9: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte si ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
10: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
11: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
12: Omoda.
13: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mlék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
14: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
15: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.

0: even it seems perfect.
1: Co to bude dneska? Mám tu něco pro každého. Kup třeba prémiovou vlasovou kosmetiku Caitlyn, jako masku na vlasy, nebo suchý šampon až na 3 dny svěžesti. Co do půlnoci objednáš? Ráno v Alza Boxu máš Alza.cz.
2: Nurofen ví, jak vám nečekaná bolest může pokazit celý den. Proto je tu Nurofen Rapid, který přináší rychlou a účinnou úlevu od bolesti, aby váš den mohl nerušeně pokračovat dál. Nurofen, nechte bolest na nás.
3: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
4: Tesco super výhodné, naše nejlepší nabídky týdne. Za 34,90 Madeta máslo a Radegast ryze hořká 12 za 19,90. Tesco, počítejte s námi.
5: Sudokrém Multiexpert. Nejen pro miminka, ale také pro bráchu uličníka na odřeniny. Sudokrém Multiexpert. Pro každého.
6: Příroda ví, jak žít. Vstává s porcí čerstvé energie. Přes poledne ji spolehlivě vyživuje slunce. A v podvečer ukládá se ke spánku. Lučina. Čistá energie z přírody.

0: pro lepší probuzení. Pribináček. Chvíle, které chutnají líp. A teď v novém obalu. Stejná dobrota v novém kelínku.
1: A můžete ji vyzkoušet.
2: Ale my máme vypráno.
3: Co tady děláte?
1: Testujem.
2: To je dopravát.
4: Vyrazte do města i do hor s elektrokoly Gogen, nyní s exkluzivní slevou. Tatart.
5: V Grand Optical jsme hrdí na to, že vám pomáháme vidět lépe. Třeba když nemůžete přečíst pohádku do šťastného konce. Navštivte naše profesionální optometristy, kteří vám změří zrak již za 15 minut. Bez čekání a nyní zdarma při objednání online. Neváhejte a objednejte se ještě dnes. Grand Optical. Pomáháme vám vidět lépe.
6: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
7: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
8: Omoda.
9: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.
10: Já ti nevím. To neexistuje dodavatel energie, který má férový ceny? A sám zlevní, když to jde.
11: No jasně, že jo. E.ON. Dobrý den.
10: Dobrý den. Jste tu dlouho?
11: Už přes 20 let.
12: Tak zásuvky jedou.
13: Díky moc. Co jsme dlužní?
12: Nic. Elektrikáře máte v ceně elektřiny.
14: Máme vždy férové ceny energií i tarify, u kterých vám každý rok sami snížíme cenu. Nechte to na nás. E.ON.
15: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou? Ahoj.
13: Ahoj.
16: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.

0: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
1: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
2: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
3: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď jdi ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
4: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
5: Zase jo.
6: A pořád se to vrací.
5: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
4: Helicit Neo s dvojím účinkem.
7: Jedna tobolka Helicit Neo
4: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
7: Nový Helicit Neo.
4: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.

But this car could be systematic, hydromatic, ultramatic.

0: Když jí chcete říct, že vaše srdce je jí vždy na blízku. Raffaello. Mandle ukrytá v jemném krému zahalená do kokosu. Nechte se unést sladkými okamžiky. Raffaello. Více než 1000 slov.
1: Schwarzkopf Gliss. Zdravé vlasy začínají u pokožky hlavy. Nový Gliss Scalp Balance. Hloubková péče s pantenolem. Moje rutina pro zdravější vlasy a pokožku hlavy již za 3 týdny. Schwarzkopf Gliss Scalp Balance. For every you. A pro regulaci kožního mazu na 72 hodin čisticí sérum Gliss Scalp Balance.
2: Víte, jak voní pauza na kafe? Voní hezky. Stačí si do kávovaru nasypat zrnkovou jihlavanku. Už jste ji ochutnali? Jihlavanka. Poctivá káva. Nyní v novém stylovém designu.
3: Pálení žáhy se může ozvat kdykoliv.
4: Zase jo.
5: A pořád se to vrací.
4: Ta moje užívá Helicit Neo a mám klid.
3: Helicit Neo s dvojím účinkem.
6: Jedna tobolka Helicit Neo
3: přináší rychlou úlevu a ochranu na celých 24 hodin.
6: Nový Helicit Neo.
3: Rychlá úleva od pálení žáhy na celý den a noc.
7: Němečtí vědci dosáhli průlomu v boji proti vypadávání vlasů. Byla vyvinuta nová generace účinných látek s dimetylglycinem, zkráceně DMG. Nový Plantur DMG Clinical s patentovaným složením. Klinické studie dokazují, že DMG snižuje vypadávání vlasů a viditelně zvyšuje jejich hustotu. Nový Plantur DMG Clinical.
8: Víme, že vašemu děťátku byste snesli i modré z nebe. A proto jste nám inspirací při vytváření výživy podle těch nejvyšších standardů. Nutrilon, jednička na trhu pokračovacích mék, vám přináší pokročilé receptury pro podporu imunitního systému vašeho děťátka. Nutrilon, vaše láska nastavuje tu nejvyšší laťku. Díky vědě jí pomáháme dosáhnout.
9: Miláčku, už fakt budeme muset jít.
10: Vozy Omoda oslní i vás. Zvýhodnění až 150 000 korun jen do konce srpna.
11: Omoda.
12: Tip na odstranění nečistot a vodního kamene v pračce. Bílý ocet, kyselina citronová.
13: Jsou různé způsoby, jak se starat o pračku, ale pouze Calgon se postará o vše. Zatímco ocet odstraní z pračky jen 35% vodního kamene, Calgon až 95%. Přidávejte do každého praní.
14: Život pro vaši pračku, váš Calgon.
15: Maximální úspora v Tetě. Akce 2 plus 1 zdarma na všechny zubní pasty v libovolné kombinaci. Nebo sleva 30% na celou značku Žaja. Například velký šampon za 49,63. Online objednám, za chvíli v Tetě mám.
16: I v tom největším gaučákovi dodnes zůstává kus lovce. Dopřejte mu krmivo s vysokým obsahem masa, inspirované kanadskou přírodou. Ontario. 100% v plné síle. K dostání v Superzoo.
17: Většina mých pacientů touží po dokonalém úsměvu a bílých zubech, ale obávají se citlivosti zubů. Senzodyne Clinical White poskytuje o 2 odstíny bělejší zuby a ochranu před citlivostí po celý den. 100% doporučuji Senzodyne Clinical White. Skutečně funguje.
18: Zubní lékaři po celém světě doporučují Senzodyne.
19: Jak zaujmout holku? Jaký je to někoho políbit? O čem se mám bavit s holkou?

0: Jste silnější, než si myslíte. Česká spořitelna. Díky Moneybacku snadno ušetříte. Třeba za zítřejší kafe ve dvou. Aktivujte si ho v Georgii. Česká spořitelna.
1: Jiřinko? Jiřinko? Jiřino? Jirku, zase u tebe?
2: No jo, přišla na snídani.
1: No Jiřinko. Hele, jsem ti to vymyslel. Tepelný čerpadlo.
2: Dobrý nápad.
1: Možná nevypadá nic moc.

0: navíc i dobře vypadá. Nechte to na nás. E.ON.
1: Buongiorno, Brede. Připrav si své oblíbené ledové kapučíno. Teď ti ven a dej si lahodný doušek. Vyberte si nový kávovar DeLonghi pro horké i ledové nápoje. Perfetto.
2: Moje já má spoustu podob, ale pořád jsem to prostě já. DM, zde jsem člověkem, zde nakupuji. Super ceny bez akce, ty jsou v DM samozřejmostí. DM vždy výhodně.
3: Milionářem ze dne na den se teď může stát úplně každý. Když vyhrajete, můžete na chvíli všechno pustit k vodě. Tak si valte vsadit. Už ve čtvrtek 100 prolosujeme z plných tiketů nového milionáře. Milionový čtvrtek Megamaxi.